0: najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na Latte Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.